ještě nejde se na kávu, tak se kávu, se setkávu, se setkávu, že nedělá, a my jde až dáze. Oni jde důvají, nelen páry, oni jde zůvají. Ale dnes týdne, nebo?